born from embers of disco. Evolved by the 808 and the 909.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Hučí kuči tance. Prime Video vám zrychlí tep s filmem The Runner. Netflix nabízí historickou rozervanou lásku. Disney Plus nasadilo Mandaloriana a Grogu. A Tom Hardy se vydal za mikrofon, aby vydal své debutové album. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Nikki.
1: Love you, Mom.
2: 99% of defending someone is telling the right story, controlling the narrative.
3: Noah calling.
2: Okay, what did we forget this time?
4: I haven't forgotten a thing, Maya.
2: Who is this? Why are you on my son's phone?
4: Because I have your son.
2: What?
4: This is a very simple game. You follow my rules and Noah lives.
5: Prime Video si pro nás dnes připravil britský psychologický thriller The Runner a Gal Gadot v něm odkládá superhrdinské rekvizity ve prospěch zoufalého stresu a zatraceně dlouhého běhu skrze Londýn. Gal Gadot představuje Maju Martin, úspěšnou londýnskou advokátku, která během ranního běhu zvedne telefon a od té chvíle jí běží odpočet. Neznámý hlas na druhém konci linky jí oznámí, že jí unesl syna. Podmínky jsou jednoduché, běž dál, plň každý příkaz a nikomu to neříkej. Když se zastavíš, kluk zemře a úkol, který má Maja splnit, je obzvlášť pikantní, protože se týká jednoho z jejich klientů. Tajemného volajícího si zahrál Damien Lewis, dále se objeví Alfred Enoch a Rory Wilmot. Za režií stojí Kevin MacDonald, Oscarový dokumentarista, který má ale na kontě i hrané filmy The Last King of Scotland nebo State of Play. Britský thriller The Runner z Gal Gadot najdete ode dneška na Prime Video.
4: You've been running from your past.
6: Would you like to confess?
2: Get back!
6: Maya?
2: You have no idea what you've done.
4: So, let's begin.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: What's that? Mini disc or some shit? What is this?
1: We're supposed to be impressed? You got like mad technology?
2: Action! Tom Hardy má za sebou Bane, Venoma a další řádku speciálních chlápků. Teď přidal do životopisu položku, kterou od něj čekal málo kdo. Debutové rapové album. Vyšlo v pátek, jmenuje se Zarface meets Frankie Pulitzer a má 15 skladeb. Frankie Pulitzer je Hardyho rapové alter ego, které se poprvé objevilo v roce 2021 po boku hiphopového kolektivu Zarface. Fanoušci od té doby spekulovali, kdo se za tou přezdívkou skrývá. A teď je to oficiální. A není to žádná celebritní recese. Zarface tvoří Inspecta, Dex, Wu-Tang Clanu spolu s dvojicí 7L a Esoteric, tedy parta, která v minulosti spolupracovala s MF Doomem i Ghostface Killa. Na desce hostují Busta Rhymes, Method Man a ELP. To je sestava, se kterou se člověk za mikrofon jen tak nepostaví. Hardy k tomu navíc nepřišel včera. Koncem 90. nahrával pod jménem Tommy Number One a v roce 99 vydal mixtape, který se na internetu vynořil až o mnoho let později. Rap byl tedy s Tomem Hardym dřív než herectví. A pro fanoušky komiksů je na albu bonus. Ve skladbě Grim Visage War recituje Hardy Shakespeareův úvodní monolog z Richarda III., tedy tu slavnou zimu naší nespokojenosti. A recituje ji Baneovým hlasem z filmu Rytíř povstal. Nolan by možná zaplakal, ale kdo to viděl v originálním znění, což je správně, když dnešní dubbing tak zoufale ořezává zážitek z filmu, ten ví, že Hardyho hlas si o vlastní album říkal už dávno. Zarface meets Frankie Pulitzer, alias Toma Hardyho.
3: Because I'd like to hear him say.
4: Full relief.
5: Yeah. Yeah, that last one. Yes. I'm in the playground right now, but I had to fucking send a message. Interrupt my goddamn workout

0: Disculpe la hora, señorita, pero me urge uno de sus remedios.
1: ¿Daniel?
2: Volví para verte.
1: ¿Hace cuánto no nos vemos?
3: Na Netflixu dnes startuje mexický historický seriál Rozervaná láskou. Příběh nás dostává do konce 19. století. Mexiko se pomalu chystá na revoluci a mladá Emilia má jeden nepatřičný sen. Chce se stát lékařkou. V době, kdy ženy o svém osudu prakticky nerozhodovaly, je to ambice na hranici skandálu. A jako by toho nebylo dost, Emilia se zamiluje hned dvakrát. Do Daniela, dobrodruha a revolucionáře, kterého zná od dětství, a do Antonia, lékaře, který uprostřed války hledá mír. Emilia přitom nechce obětovat ani jedno, ani lásku, ani medicínu, ani vlastní svobodu. Hlavní roli hraje Renata Vaca, po jejím boku se objeví Iván Amos Urrutia a Juan Pablo Fuentes. Seriál je adaptací slavného románu mexické spisovatelky Angeles Mastretti z 90. let, za který autorka jako vůbec první žena získala prestižní literární cenu Romula Gelagose. Seriál režírovala, produkovala a scénář napsala autorčina dcera. Sama spisovatelka je pak podepsaná jako výkonná producentka, takže přímo rodinná adaptace. Buď je to nejlepší možná záruka věrnosti předloze, anebo scénář, u kterého se nikdo neodvážil škrtat. Rozervaná láskou najdete ode dneška na Netflixu.
1: Quiero que te quedes.
2: Me voy, pero siempre me quedo contigo.

0: information.
1: Whoa. For this price, I'll tell you whatever you want.
0: I'm looking for a hut.
1: Close for the night. Thank you.
0: Gangsters. More criminals.
2: Long live the Empire.
0: We'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Na Disney Plus můžete nově zhlédnout Mandaloriana a Grogu, tedy první hraný celovečerní Star Wars film po 7 letech. Imperium padlo, ale imperiální válečníci se rozutekli po celé galaxii a mladá Nová republika s nimi má plné ruce práce. Proto si najme legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho malého zeleného učedníka Groga. Režie se chopil John Favreau, tedy muž, který celý Mandalorian před 7 lety vymyslel a scénář psal spolu s Davem Filonim. Dina Djarina hraje samozřejmě Pedro Pascal, plukovnici Nové republiky si zahrála Sigourney Weaver a záporáka Rotu de Hutta namluvil Jeremy Allen White, kterého znáte jako šéf kuchaře ze seriálu Medvěd. A jednu menší roli si tu střihl i Martin Scorsese. Film měl kinopremiéru koncem května a nutno říct, že to nebyla úplně sláva. S celosvětovou tržbou zhruba 345 milionů dolarů je to nejméně výdělečný hraný Star Wars film v historii, čímž překonal i Solo. Kritici mu dali něco kolem 60%, diváci byli podstatně vlídnější. Zdá se, že lidem přišlo trochu zvláštní chodit do kina na něco, co roky sledovali doma na gauči. Což teď Disney elegantně napravil, protože zpátky u gauče to je. Mandalorian a Grogu najdete ode dneška na Disney+.

Je středa a než se v kinech objeví nové tituly, mám pro vás přehled toho nejzajímavějšího z posledních dvou týdnů. Insidious jsou mezi námi, rozšiřuje jednu z nejúspěšnějších hororových sérií současnosti. Amelia Eve hraje mladou matku Gemu, která vychovává dceru v domě svého dětství a zjistí, že dokáže vstupovat do dálavy, tedy do říše ztracených duší na pomezí života a smrti, ale to, co se tam skrývá, může díky ní projít i do našeho světa. Nejzvučnější titul má tento týden Ridley Scott a jeho postapokalyptický svět Vzhlížet ke hvězdám podle knihy Petra Hellera. Jacob Elordi jako pilot Hick přežívá na opuštěném letišti po boku drsného ex-vojáka Joshe Brolina, dokud ho vzdálený rádiový signál nevytáhne na cestu do neznáma. Diváci se na filmu neshodnou. Někdo mluví o Scottově nejslabším snímku, jiný chválí kameru a hudbu a také to, že je to postapokalypsa o naději místo o zombících. Milovníci francouzského dramatu kvitují v kinech nedosažitelnou lásku Catherine Corzini. Konec 50. let Rachel je sekretářka z francouzské provincie, Filipe vzdělaný muž z bohaté pařížské rodiny a vášeň, která pro jednoho z nich nemá budoucnost. Virginie Efira v roli, o které se dodnes mluví jako o jednom z jejich nejlepších výkonů. Do kin se vrátil i Terminátor 2 den zúčtování, tedy Cameronova ikona z roku 91 v rámci sekce kultovky v kinech. Schwarzenegger, Linda Hamilton a tekutý kov, který stále vypadá líp než polovina dnešní digitální produkce. V kinech jen po omezenou dobu. Z Japonska dorazil Blue Lock, hraná adaptace populární fotbalové mangy, 300 nejtalentovanějších mladých fotbalistů, jedno tréninkové zařízení a jediné pravidlo – zůstat může jen jeden. Sportovní drama pro ty, kdo mají rádi, když je čutená hlavně o egu. U diváků boduje také dokudrama Osamělý vlk Ondřeje Veverky, které připomíná stíhací eso Josefa Františka, Čechoslováka, který létal ve slavné 303. polské perutě RAF a během necelého měsíce bitvy o Británii nazbíral 18 sestřelů. Film neschovává ani jeho průšvihy, nekázeň a maléry, což z něj dělá člověka místo pomníku. A na vaše pidižvíky se kino směje. Animované tajemství džungle, výprava do amazonského pralesa a do programu se vrátil i Harry Potter.

0: out here. There are certain nights when you just get this feeling that some psycho killer is gonna chop you up into a million little pieces.
1: Action. Do českých kin vstupuje velmi diskutovaný nezávislý snímek letošního roku Sex a smrt v kempu Miasma. Očekávejte horor, komedii a drama v jednom balení. Za filmem stojí Jane Schönbrunn, autorské jméno, které si za posledních pár let vybudovalo mezi mladými diváky pořádný kult. Hlavní hrdinkou je mladá režisérka Chris v podání Hannah Heinbinder, která udělala díru do světa co by Ava v komedii Stále v kurzu. Ta dostane zakázku, jakou dnes v Hollywoodu neodmítáte, oživit vyhaslou hororovou sérii Camp Miasma a natočit ji pro novou generaci. Vyrazí tedy přímo na místo, kde se točil původní film a tam narazí na Billy Presley, hvězdu staré série, která se dávno stáhla do ústraní a tu představuje Gillian Anderson. Z profesní zvědavosti se rychle stane posedlost a mezi oběma ženami zajiskří vztah, který je pro obě dost nebezpečný. A zatímco se rozpouštějí hranice mezi realitou, filmem a snem, na dně jezera se probouzí něco, co mělo zůstat spát. Snímek měl premiéru v Cannes, kde získal Queer Palmu a v Americe se z něj během jediného víkendu stal fenomén. Kritika mluví o krvavém milostném dopise slasherům 80. let, o filmu, který se nestydí za své béčkové kořeny a o okamžité kultovní klasice. Deadline píše o půlnočních projekcích, u kterých diváci vstávali ze sedadel. Sex a smrt v kempu Miasma najdete nově v českých kinech a do distribuce ho přináší Bionaut Zero Gravity.
2: I don't want to make another dumb sequel in the Camp Miasma franchise. I don't want to make a remake of a remake of a remake. I want to make something that feels fresh and new.
3: She's amazing.
4: Yeah.
3: She's clearly the same person from Miasma 1, the final girl, but she's so much more.
5: If you've seen his movies, you know.

0: 籠城中の城で起きた殺人と次々に起こる怪事件。
1: その手口がいかにも不可解。勘兵衛、知恵を貸せ。
2: Kinnich vás nově nemine ani japonské historické drama Samuraj a vězeň. A pokud vám jméno režiséra Kiyoshiho Kurosawy říká hlavně horor, připravte se na překvapení. Kurosawa je muž, který se proslavil filmy jako Cure nebo loňským thrillerem Cloud a dlouhá léta mu kritika říká mistr hrůzy. Tentokrát ale natočil něco jiného. Poctivé klasické historické drama, takzvané Jidaigeki, jaké se podle jeho vlastních slov dneska už skoro nedělá. Dostáváme se do roku 1578, tedy do období válčících států. Pán hradu Arioka a samuraj Murashige se vzbouří proti krutovláci Odovi a ocitne se v obležení ve vlastních zdech. K tomu se za hradbami začnou dít podivná úmrtí, která nikdo neumí vysvětlit, a mezi vlastními lidmi se šíří strach a podezření, že je mezi nimi zrádce. Araki se proto obrátí na jediného člověka, který má hlavu na hádanky a spoustu času. Na svého vězně, chytrého a nebezpečného stratéga nepřátelského klanu, kterého kdysi místo popravy nechal zavřít do kopky. Pána hradu hraje Misahiro Motoki, kterého možná znáte z Oscarového filmu Obřad, a jeho protivníkem v kopce je Masaki Suda. Sám Kurosawa říká, že mezi 30-letými japonskými herci prostě není nikdo jiný, kdo by dokázal zahrát postavu takhle nečitelnou, schopnou přeskočit ze svatosti do padoušství během jediné vteřiny. Předlohou je román Kokurojo spisovatele Honobua Yonezawy, oceněný prestižní japonskou Naoki Prize. Historické drama Samuraj a vězeň najdete nově v českých kinech a přináší ho Cinemart.
3: Kokurojo.

0: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
1: Do kin dorazil také britský hororový nářez s názvem Osm nohou a milion followerů, v originále prostě Spider Island, a samotný název napovídá všechno podstatné. Parta VIP influencerů z celého světa dostane pozvánku, o které se jen zdá. Slavnostní otevření nového luxusního rezortu na nedotčeném tropickém ostrově. Tyrkysové moře, bílý písek, koktejly u bazénu a hlavně nekonečný přísun materiálu na sociální sítě. Jenže ráj má jednoho neohlášeného hosta. Nejdřív jednoho a pak milion dalších. A tvůrci obsahu najednou zjišťují, že je sleduje někdo podstatně nebezpečnější než jejich followeri. Za kamerou stojí Christopher Smith, britský režisér, který si na žánru vybudoval jméno filmy jako Creep, Severance nebo Triangle a který dobře ví, jak vyvážit hrůzu a černý humor. Hlavní roli je Rose Williams, doprovází například Tim McInerney nebo Andy Nyman. Je to přesně ten typ filmu, kde se satira na kult sebereprezentace potkává s pořádnou dávkou pavoučích nohou. A pokud máte arachnofobii, tenhle titul raději nezkoušejte. Osm nohou a milion followerů najdete nově v českých kinech díky Forum Film.
2: How the hell is that dog still alive?

0: 400 years ago, this estate spread out as far as the eye could see. I want it all back.
1: I know what you're up to. I'm being lewd in the hope that I might support your efforts to decriminalize marijuana.
0: Nobody knows the business better than we do.
2: I Netflix se dnes činí a po 2,5 letech vrací jeden z jeho největších seriálových trháků. Gentlemani Guy Ritchieho jsou zpátky s druhou řadou. Od konce první série uplynul rok. Eddie Horniman, bývalý armádní kapitán, který zdědil rodinné panství i tajnou konopnou plantáž v jeho útrobách, už dávno není ten nesmělý vévoda, co se do zločineckého světa dostal omylem. Naopak, podnikání mu sedí jako dobře ušitý oblek a chce ho rozšířit. Po boku má Suzy Glass, jejíž otec Bobby řídí celý biznis ze své až podezřele komfortní vězeňské cely, jenže Bobbyho rozhodnutí začínají být čím dál víc nevyspytatelnější a Eddie se Suzy stojí před volbou. Buď zasáhnou, nebo přijdou o všechno. Novinkou téhle sezóny je hlavně geografie. Z anglického venkova se přesouváme k italským jezerům a do hry vstupuje samozřejmě i italská mafie. V hlavních rolích se vracejí Theo James a Kaya Scodelario jako Eddieho bratr Freddy, nechybí Daniel Ings, Bobbyho hraje Ray Winston a znovu se objeví i Vinnie Jones a Giancarlo Esposito. Netflix si je výsledkem natolik jistý, že třetí řadu objednal ještě před nasazením té druhé. Druhou řadu seriálu Gentlemani najdete ode dneška na Netflixu.
3: Can I remind you of your position in the hierarchy?
0: I'm a captain. I'm used to giving orders. You have my attention.
3: Be careful, Eddie.
0: You want to be careful with your be careful, Susan.
4: This fucking snake! Don't you fucking talk to me like that!
5: I feel an erection coming on.
0: That's the appropriate response, sir.
6: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Čtvrtek patří kinům, tak si pojďme projít, co dnes naskočilo na plátna. Sex a smrt v kempu Miasma. Hannah Einbinder hraje mladou režisérku, která má vzkřísit zapomenutou hororovou sérii a vyrazí za inspirací do původního letního kempu. Tam narazí na hvězdu starých dílů v podání Gillian Anderson a zatímco mezi oběma ženami to zajiskří, na dně jezera se probouzí něco, co mělo zůstat spát. Hororovou linku v kinech posiluje i britská komedie Osm nohou a milion followerů. Parta influencerů přijede na otevření luxusního rezortu na tropickém ostrově a zjistí, že je sleduje někdo podstatně nebezpečnější než jejich odběratelé. Zcela jiný šálek kávy přináší japonský samuraj a vězeň. Kiyoshi Kurosawa, kterému se roky říká mistr hrůzy, natočil poctivé historické drama z roku 1578. Obležený pán hradu řeší sérii nevysvětlitelných úmrtí a jediný, kdo mu s tím může pomoct, je jeho vlastní vězeň. Detektivka, válečný film a souboj vůlí v jednom. Domácí produkci zastupují v kinech dva velmi odlišné tituly. Slovensko-český debut 33 kroků na pomezí dokumentu a fikce sleduje muže, který před 13 lety přežil rasisticky motivovaný útok a teď se dozvídá, že jeho útočník má být propuštěn. Naproti tomu Dokonalý den je romantická komedie o náhodném setkání ve vlaku, které postaví hrdinku před rozhodnutí, kudy vlastně chce, aby šel její život. Fanoušky fotbalu potěší argentinsko-španělský dokument Zápas století. 40 let po legendárním čtvrtfinále mezi Anglií a Argentinou se k němu vracejí ti, kdo tehdy byli přímo na trávníku. Boží ruka, gól století, ale i falklandská válka a politika v pozadí. Ani na vaší drobotinu kina nezapomněla. Pásmo animovaných povídek Kinotají je určené divákům od 9 let a do kin se vrací také pixarovská klasika Auta s bleskem McQueenem. Tolik dnešní novinky v kinech. Hovk!

0: How good you have not died.
1: Who are you? Why am I tied to the bed?
0: So that you would not move during the surgery.
1: What do you mean, surgery?
0: You screamed a lot, but that is my fault because I do not have proper anesthesia.
2: Ryan Reynolds volá Mayday. Na Apple TV Plus přistála akční komedie z časů studené války. Ryan hraje sebevědomého pilota amerického námořnictva Troje Kellyho, který se vydává na přísně tajnou průzkumnou misi nad sovětským územím. Jenže akce se zvrtne, letoun jde k zemi a poručík Kelly zůstane trčet uprostřed ruské divočiny, sám a bez zázemí. Zachrání ho ten poslední, koho by chtěl potkat, bývalý agent KGB Nikolaj Ustinov, který má nezdravě vřelý vztah k americké kultuře. A tihle dva se teď musí dostat přes hranice dřív, než je najde rudá armáda. Ustinova hraje Kenneth Branagh, držitel Oscara, kterého známe spíš z Oppenheimera nebo jako Hercula Poirota. Komedie tedy rozhodně není jeho vysloveně domovský žánr a možná právě proto to funguje. V dalších rolích se objeví Maria Bakalová, polský herec Marcin Doročinsky a David Morse. Za kamerou stojí dvojice John Francis Daley a Jonathan Goldstein, tedy autoři Game Night a Dungeon and Dragons Čest zlodějů. Sami říkají, že chtěli natočit poctu buddy filmům 80. let a podle traileru to tak skutečně vypadá. Kritika ostatně novinku přirovnává k legendárnímu půlnočnímu běhu s Robertem De Nirem. Akční komedii Mayday najdete ode dneška na Apple TV+.
1: Where did you learn to fight like that?
3: None of us escape what we are.
4: We've been traveling far.
5: The Red Army will already be looking for you.
6: Without a home. I cannot
7: be without a star.
8: You ready for this?
1: No.
9: Don't love Russia.

0: real friends in my life.
1: Can we not do this right now?
0: Until you basically zero.
1: I don't want to be earnest.
0: You have had my back. You have protected me so many times. It's my turn.
2: Action! Na Disney Plus dorazila druhá řada sportovní komedie Chad Powers. Připomeňme si, o co jde. Russ Holiday byl hvězdný quarterback, kterému jediná osudová chyba rozmetala kariéru na kusy. 8 let se nikam nedostal a tak sáhl po dost zoufalém řešení. Nalepil si obličej, vymyslel si novou identitu a jako neohrabaný dobrák Chad Powers naběhl na nábor upadajícího univerzitního týmu South Georgia Catfish a vyšlo mu to. Jenže právě v tom je teď problém. Chad je na hřišti hvězda a čím víc pozornosti přitahuje, tím hůř se Russovi drží maska. Doslova i obrazně. Podezření začíná pojímat coach Hudson i Chadův týmový rival Gary a smyčka se utahuje. Russe i Chada hraje Glenn Powell, který si seriál sám vymyslel spolu s Michaelem Waldronem, scénáristou Lokiho. Kouče Jakea Hudsona představuje Steve Zahn a Ricky pak Perry Metfeld. Celý nápad má mimochodem pěkně nečekaný původ. Chad Powers vznikl jako recesistický sketch Eliho Manninga pro ESPN, ve kterém si bývalý quarterback nasadil paruku a šel na univerzitní nábor. Z jednoho vtipu je teď druhá televizní sezóna. Druhou řadu Chada Powerse najdete nově na Disney+.
3: Well, I'm gonna go outside and text my girlfriend, maybe send her a nude.
4: You know, until this very moment, I suspected you had no penis or testicles. Just a bare patch of greasy skin down there. But now, I believe you do have some testicles.
3: Still no penis, though.
4: TPD.
5: Tak co? Dobrý?

0: Who is this woman?
1: I found her in the ocean.
0: Why is she in Miami?
1: To kill a dozen men.
2: Na Sky Showtime naskočil nový americký krimi seriál z Miami a jmenuje se MIA. Etta Tiger Jones vyrostla na Florida Keys v rodině, pro kterou byl pašovaný matroš normální živností. Etta o žádnou kariéru v podsvětí nestála, jenže když jí rodinu doslova vystřílejí před očima, zůstane jí jediný plán. Dohledat, kdo zatím byl a vyrovnat si účty. A protože v Miami se sirotek bez zázemí dlouho neudrží, začne si Etta budovat vlastní rodinu, tu, kterou si vybrala. Cesta od bezmocné holky ke královně jihoflorického zločinu je pak přesně tak špinavá, jak si dokážete představit. Hlavní roli dostala Shannon Gizella, pro kterou je to vůbec první hlavní role, a vedle ní hraje Cary Elwes, který se prý na tuhle roli připravoval studiem skutečných floridských soukromých voček, což vysvětluje ty havajské košile. Seriál vymyslel Bill Dubuque, tedy člověk, který stvořil Ozark a napsal oba díly Účetního. Pokud vám Ozark chybí, tady máte jeho neonovou floridskou sestřenici. Dílný seriál MIA nově najdete na Sky Showtime. První tři epizody hned, další přibývají každý týden.
3: I'm gonna kill them. All of them.
4: Someone needs to find her. The wrong people could be looking for her. Make an example of her. Put a bullet in her head.
3: Clean kills come with training. 12 is too many for one girl.
5: I'm not just any girl.
6: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Welcome to our first grand tour.
1: Is that you?
2: Yes.
1: Ooh. That makes that me. In that Francis.
3: Na Prime Video se vrací The Grand Tour, jenže pozor, v garáži se vyměnila celá posádka. Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se s pořadem rozloučili už v roce 24 a ukončili tím 22 let společné práce. Prime Video teď šoupl klíčky trojici, která vyrostla na internetu. Francis Bourgeois je vystudovaný strojní inženýr, který se proslavil videí o vlacích a mimochodem je i vášnivý motorista. James Engelsman a Thomas Holland jsou zase autoři Throttle House, jednoho z nejoblíbenějších automobilových kanálů na YouTube. Producenti prý cíleně nechtěli nasadit celebrity, ale skutečné nadšence, což je po zkušenostech z několika restarty Top Gearu docela rozumná úvaha. Nicméně těžko říct, jestli bude nová parta schopná vyrovnat se tak vysoko nasazené laťce. 6 dílů, 6 výletů. Trojice přejede angolskou poušť, projede si automobilovou scénu Malajzie a v Kalifornii otestuje to nejostřejší, co se dnes dá koupit. A ještě jedna zpráva pro nostalgiky. Podle výkonného producenta Andyho Willmana se původní trojice v nové řadě objeví v hostujících cameo rolích, aby symbolicky předala pomyslný štafetový kolík. Celou novou řadu The Grand Tour najdete od dneška na Prime Video.
1: All right, start pulling. James, keep tension.
2: I'm tense as hell.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Držte si klobouky, prosvištíme ještě novinky, co tento týden přistály na streamingu. Apple TV Plus nás láká na akční komedii Mayday. Ryan Reynolds, pilot amerického námořnictva, uvázne během tajné mise za nepřátelskou linií v době studené války. Jedinou nadějí na jeho záchranu je podivínský bývalý agent KGB v podání Kenneta Branagha. Buddy film starého střihu, přesně tak, jak ho známe z 80. Disney Plus přihazuje druhou řadu sportovní komedie Chad Powers, kde si Glenn Powell znovu nalepuje obličej falešného hráče, jenže tentokrát se kolem jeho lži utahuje smyčka. A také Mandalorian a Grogu, celovečerní film ze světa Star Wars. Imperium padlo, republika se snaží držet pohromadě a Din Djarin s malým Grogem jdou na pomoc. Režíroval John Favreau a vedle Pedra Pascala se objevila Sigourney Weaver i Jeremy Allen White. Edison Line se hlásí s francouzským dramatem Volání vody. Vyčerpaní rodiče na pokraji rozchodu zjistí, že jejich nejstarší syn slyší hlasy. Zatímco otec problém bagatelizuje, matka je odhodlaná jít za synem až na hranici možností. Na Netflix se vrátili Gentlemani s druhou řadou a Guy Ritchie tentokrát stěhuje kriminální podnikání z anglického venkova k italským jezerům. Eddie a Suzy se musí rozhodnout, jestli zasáhnout proti Bobimu, nebo přijdou o všechno. A z Mexika dorazil historický seriál Rozervaná láskou. Příběh mladé ženy, která si za časů mexické revoluce chce splnit sen a stát se lékařkou. Netflix k tomu přidal dokument Neslýchané Reagan, portrét australské breakdancerky, jejíž olympijské vystoupení v Paříži spustilo internetovou lavinu memů i konspirací. Prime Video nabízí dva zcela odlišné světy. The Grand Tour se vrací s kompletně novou posádkou, protože Clarkson, Hammond a May předali klíčky. 6 dílů z angolské pouště přes Malajzii až do Kalifornie. A pak britský thriller The Runner, kde Gal Gadot hraje úspěšnou londýnskou advokátku, které během ranního běhu zavolají, že jí unesli syna. Nesmí se zastavit, běžet se, čí síly stačí a splnit vražedný úkol, jinak chlapec zemře. Sky Showtime má hned 3 novinky. Krimi seriál MIA z dílny tvůrce Ozarku sleduje mladou ženu, která vystřílí rodinu a která se z bezmocné siroty vypracuje na královnu majamského podsvětí. Dále film History of Sound, tiché drama o dvou studentech konzervatoře, které spojí vášeň pro folkové balady a společné nahrávání písní. A od neděle 6. září najdete na Sky Showtime i čtyřdílný dokument Aces o 29 mužích, kteří se v historii tenisu dokázali dostat na první místo světového žebříčku. Od Björna Borga po Carlose Alcaraze. Tak to byla streamingová nálož tohoto týdne. Hofk.

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Pokud jste něco nečapli, tituly, které jsme tento týden probírali, najdete v článku na našich stránkách zunradio.cz. Díky, že jste se mnou strávili hodinu u novinek z kinematografie a hlavně, že jste si naladili Zun Radio. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zmím z orbity, tady Vanguard. Evropa má konečně svoji raketu na oběžné dráze a poslouchejte, kde se to stalo. Ne v teplém Kourou, ale v severním Norsku, na kosmodromu Andøya. Německá firma Isar Aerospace odpálila svou raketu Spectrum a po 7 minutách se usadila na eliptické dráze kolem Země. Vůbec poprvé v historii dosáhla raketa orbity ze západoevropské půdy. Portál space.com popsal, že šlo o druhý pokus. Ten první v roce 2025 skončil po necelé minutě velmi rychlým návratem k Zemi. Pak přišly odklady, netěsnost, špatné počasí a jednou dokonce loď, která si připlula do zakázané zóny. Tentokrát to vyšlo a raketa vypustila 5 CubeSatů a jeden vědecký experiment. 28 metrů vysoká, uveze 1000 kilogramů a továrna u Mnichova jich prý zvládne přes 30 ročně. Evropa startuje a já z první zady tleskám. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Chcete do života s nízkým očekáváním? A nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zemím z orbity, tady Vanguard. Evropa má konečně svoji raketu na oběžné dráze a poslouchejte, kde se to stalo. Ne v teplém Kourou, ale v severním Norsku, na kosmodromu Andøya. Německá firma Isar Aerospace odpálila svou raketu Spectrum a po 7 minutách se usadila na eliptické dráze kolem Země. Vůbec poprvé v historii dosáhla raketa orbity ze západoevropské půdy. Portál space.com popsal, že šlo o druhý pokus. Ten první v roce 2025 skončil po necelé minutě velmi rychlým návratem k Zemi. Pak přišly odklady, netěsnost, špatné počasí a jednou dokonce loď, která si připlula do zakázané zóny. Tentokrát to vyšlo a raketa vypustila 5 CubeSatů a jeden vědecký experiment. 28 metrů vysoká, uveze 1000 kilogramů a továrna u Mnichova jich prý zvládne přes 30 ročně. Evropa startuje a já z první řady tleskám. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. NASA konečně rozšířila svou síť dále o vesmíru o novou anténu v kalifornské poušti u Barstow. Měří 34 metrů, jmenuje se Deep Space Station 23 a do provozu se zapojila 3. srpna, kdy sledovala rentgenovou observatoř Chandra. A že je to potřeba. Podle space.com se na tuhle síť spoléhá víc než 40 sond od Voyagerů po New Horizons a kapacita dlouhodobě nestačí. Když kolem měsíce letěl Artemis 1, ostatní mise museli počkat. Astronauti mají přednost, roboti si počkají ve frontě. Nová anténa je 5. ze 6 plánovaných. Projekt začal v roce 2009, měl stát 362 milionů dolarů a je na 700. Šestá anténa naskočí v Kembéze v roce 2029. Tak

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zemím z orbity, tady Vanguard. Evropa má konečně svoji raketu na oběžné dráze a poslouchejte, kde se to stalo. Ne v teplém kůru, ale v severním Norsku, na kosmodromu Andoja. Německá firma Isar Aerospace odpálila svou raketu Spectrum a po 7 minutách se usadila na eliptické dráze kolem Země. Vůbec poprvé v historii dosáhla raketa orbity ze západoevropské půdy. Portál space.com popsal, že šlo o druhý pokus. Ten první v roce 2025 skončil po necelé minutě velmi rychlým návratem k Zemi. Pak přišly odklady, netěsnost, špatné počasí a jednou dokonce loď, která si připlula do zakázané zóny. Tentokrát to vyšlo a raketa vypustila 5 CubeSatů a jeden vědecký experiment. 28 metrů vysoká, uveze 1000 kilogramů a továrna u Mnichova jich prý zvládne přes 30 ročně. Evropa startuje a já z první řady tleskám. Mějte se pozemsky.
3: This is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Your body,

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zemím z orbity, tady Vanguard. Evropa má konečně svoji raketu na oběžné dráze a poslouchejte, kde se to stalo. Ne v teplém Kourou, ale v severním Norsku, na kosmodromu Andøya. Německá firma Isar Aerospace odpálila svou raketu Spectrum a po 7 minutách se usadila na eliptické dráze kolem Země. Vůbec poprvé v historii dosáhla raketa orbity ze západoevropské půdy. Portál space.com popsal, že šlo o druhý pokus. Ten první v roce 2025 skončil po necelé minutě velmi rychlým návratem k Zemi. Pak přišly odklady, netěsnost, špatné počasí a jednou dokonce loď, která si připlula do zakázané zóny. Tentokrát to vyšlo a raketa vypustila 5 CubeSatů a jeden vědecký experiment. 28 metrů vysoká, uveze 1000 kilogramů a továrna u Mnichova jich prý zvládne přes 30 ročně. Evropa startuje a já z první zary tleskám. Mějte se pozemsky.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z Orbity, tady Vanguard. NASA konečně rozšířila svou síť dále o vesmíru o novou anténu v kalifornské poušti u Barstow. Měří 34 metrů, jmenuje se Deep Space Station 23 a do provozu se zapojila 3. srpna, kdy sledovala rentgenovou observatoř Chandra. A že je to potřeba. Podle space.com se na tuhle síť spoléhá víc než 40 sond od Voyagerů po New Horizons a kapacita dlouhodobě nestačí. Když kolem měsíce letěl Artemis 1, ostatní mise museli počkat. Astronauti mají přednost, roboti si počkají ve frontě. Nová anténa je 5. ze 6 plánovaných. Projekt začal v roce 2009, měl stát 362 milionů dolarů a je na 700. 6. anténa naskočí v Kembéze v roce 2029. Tak držte palce těm parabolám, ať mají uši pořád nastražené. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zemím z orbity, tady Vanguard. Evropa má konečně svoji raketu na oběžné dráze a poslouchejte, kde se to stalo. Ne v teplém Kourou, ale v severním Norsku, na kosmodromu Andøya. Německá firma Isar Aerospace odpálila svou raketu Spectrum a po 7 minutách se usadila na eliptické dráze kolem Země. Vůbec poprvé v historii dosáhla raketa orbity ze západoevropské půdy. Portál space.com popsal, že šlo o druhý pokus. Ten první v roce 2025 skončil po necelé minutě velmi rychlým návratem k Zemi. Pak přišly odklady, netěsnost, špatné počasí a jednou dokonce loď, která si připlula do zakázané zóny. Tentokrát to vyšlo a raketa vypustila 5 CubeSatů a jeden vědecký experiment. 28 metrů vysoká, uveze 1000 kilogramů a továrna u Mnichova jich prý zvládne přes 30 ročně.

0: Francesco Pico alebo Pico. Timing the Echoes.
1: Zone.

Holland sent hier. Batu Mata. Pozdrav na času mieru. O chvíľku sa tu budeme papalala.

jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

I know the times get real, real, real hard. When I've been down.

0: practice that. Practice showing love.
1: Nepokoušejte se opustit taneční parket.